ajde, zima ajde pšonjo, ajde si volonjo, a křipni si šmona mjas, pa ta napoda odunjas, ajde, zima